0: době barokní, jezdíval bych každé jaro k ní.
1: Napudrován a s bílou parukou, nosil bych po parku ji na rukou.
0: Kdyby žila v době rokoka, kráčel bych s ní kolem potoka.
1: Pak bych se sklonil jako amant k ní a říkal tyto verše galantní.

okvětný. Kdyby žila v době empíru, koupil bych jí šaty na míru, v kterých by vypadala anticky, aby mě milovala navždycky. Kdyby žila v době secesní, s kým by chodil mucha přece s ním,

0: divadlo jsem ještě neviděl.
1: Máme divadlo!
2: Budeme v něm hrát.
3: Ozaj, a co v něm budeme hrát?
4: Příběh o zlom Karabasovi.
5: Barabasovi.
6: Príbeh o Pierotovi a dievčine s modrými vlasmi.
7: Príbeh o Buratinovi, ktorého vystrúhal z dreva otec Karlo.
2: O všetkých drevených bábkách.

cestičko v tvojich vlasoch. Opatrne by som kráčal potom dolu, kde sa ucho do slimáka pekne stáča. Cez pohoria tvojich líc pospať si v tráve mihalníc a na pobreží

Čo, milí moji poslúchači, poslúchali ste dnes? A zaslúžite si rozprávku? Že nie? Aj tak ju dostanete.

0: Mám se vrátit? Budeme si zpěvat?
1: Zpěvat i zpěvat odrazu.
2: Pochytáme se za ruky a urobíme reťaz.
1: Ano,
0: čo já?
2: No ty sa chyť Henriety jako poslední, na konci reťaze je to najveselšie.
3: Uvidíš! No,
0: ako chcete, kamaráti, tak začníme.

0: Tak čo, milí moji poslúchači, poslúchali ste dnes?
1: A zaslúžite si rozprávku?
2: Že nie?
0: Aj tak ju dostanete.